Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Není to vztek a chlásej a jsou to tu na ty, tak ty tady mezi sebou nechceme už nic.